0: Pressing Kolben, ich meine eigentlich Pressing Kolben. Selber twittert, Rafa, ist doch selber twittert. Lübsit Made, wenn das jeder Lübsit Made. So, Pade, Pima, sie das so, Pade. Lübse, Lübsis, Muster, Pima, Lübse, Lübsis. Das ist ein lauter Pech, meh, das ist ein lauter. Träne, Walge, Tama, lass die Träne, Walge. Selles Tech, du don't tell, ach, sie selles Tech. Olmaselle, die tun das da, Olmaselle. Selles Ball, wie immer, tun wir selles Ball.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na